0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z Hacelcláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Letní rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit

speciálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Čau Parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.

0: Slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Čau Vespole, grokeři, vítejte u prvního červencového vydání pořadu Víkend, který dneska odstartujeme s legendárním Rush. Ti se, jak všichni dobře víme, ve velkém stylu po dlouhých 11 letech vrátili na koncertní pódia, a to s Anikou Nils za bicí soupravou. Bohužel nastala situace, kterou nikdo nečekal, a to, že byla frontmanu Geddy Mulí zjištěna akutní laryngitída a taky bronchitída. To samozřejmě mění jejich plány, a tak museli odpískat část svojí štace v Texasu. No, co se dá dělat, tak mu popřejeme brzké uzdravení a nahoru na

O start dnešního dílu pořadu Víkend se postarali Rush a my budeme pokračovat s Floor Jansen, která vypustila do světa termíny svého turné. To odstartuje 14. ledna a bude mít celkem 10 zastávek, mezi kterými nebude chybět ani naše česká země. Tu navštíví 27. ledna, bude to konkrétně v pražském klubu Roxy a máme se těšit jak na osvědčené hity kapely Nightwish, tak na její zbrusunové pecky, ze kterých si jednu teď dáme v plné parádě.

pořadu Víkend dostala prostor Flor Jansen a před námi jsou legendární Sinner, kteří finišují se svým údajně posledním studiovým zářezem. Ten by měl spatřit světlo světa 31. července a objeví se na něm celá řada velice zajímavých hostů, jako třeba André Hilgers, Sasha Krebs a další. My si z toho jejich díla dáme už druhý single, který je podle Ronnieho Romera takovým malým návratem do 80. let. Jestli tomu tak opravdu je, tak o tom si udělejte obrázek sami, každopádně za mě palec nahoru.

televizi Rebel, tak jako rádiu Čas Rok, pokračuje pořad Víkend a pokud se letos chystáte do Vizovic na Mástry a jste sběrateli podpisů, tak vám určitě nesmí uniknout autogramiády, které tam odstartují hned první den konání akce, a to ve čtvrtek 16. července, kdy se za stůl jako první posadí kapela Fleret. Podle rozpisu by se měly podepisovat všechny grupy toho dne, kromě Uda, Halloweenu, Unchained Steel a partičky TVA. V pátek můžete získat podpisy od Brainstormu, The Rasmus, Visions of Atlantis a dalších. Sobota, ta bude patřit třeba Primal Fear, Arch Enemy, Hammer King a závěr. Tak to bude v neděli v obsazení posledních 7 vystupujících. Kompletní rozpis, včetně časů, najdete na webu Masters of Rock, takže jestli v tom chcete mít jasno, tak si tam skočte. No a my se s jednou z těch jmenovaných kapel pro dnešek i rozloučíme. Mějte se fajn a roku zdar.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

druhé straně. Rockeři, dobré nedělní ráno s datem 5. července. Za mikrofonem Rádia Čas Rock se zjevil Aleš Krejčí, který vás bude následující 4 hodiny doprovázet vysíláním. Doufám, že si užíváte nedělní ráno, než se rozmluvím. Pokud musíte makat, nech to utíká a daří se. Na programu toho máme dosti. Řekneme si dnes něco o dnešním státním svátku, nebo o tom, jak úspěšná je umělá inteligence v různých odvětvích a mnohé další. Mezitím vším porce muziky. V úvodní hodince nabízím Wasp. A nebo taky Whitesnake. A mohla by taky zaznít kapla Ghost, co na to říkáte? Příjemný nedělní start, hezké ráno vám z Rádia Čas Rock přeje Aleš Krejčí. Užijte si poslech.

0: Ladíte Alešovo vysílání na rádiu Čas Rock, kde právě dohrála klasika Wild Child od kapely Wasp. 9 hodin 12 minut a máme datum 5. července. To znamená, že svátek slaví všichni Cyrilové a Metodějové, tedy jeden slovanských věrozvěstů. O tomto svátku vám řeknu něco za malý okamžik. Jenom dodávám, že obě tato jména pochází z řečtiny a dle údajů z roku 2016, což je nějaký ten čas zpátky sice, je v Česku, nebo bylo v Česku 1279 nositelů jména Cyril a 575 Metodějů. Tak všechno nejlepší. No a v tuto chvíli pustím ke slovu Milana Gelnara, který vám nastíní, jak to bude s těmi hvězdami v novém týdnu.
1: Pondělí, jak se zdá, po náročném víkendu nastartuje nový týden plný protikladů, kdy pro někoho přichází tvrdý řád a pro jiného obrovský příval tvůrčí síly. Střed týdne bude ve znamení jakési vnitřní inventury, kdy někdo bude narážet na své limity a jiný bude zase sklízet plody své houževnatosti. A konec týdne by už měl být docela příjemný. Převažovat budou hvězdné aspekty souladné vítané a my si tak budeme moci poněkud odpočinout. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Driven by you od Briana May. 9 hodin 21 minut. Ladíte pravé rockové rádio Čas Rock. A dnes máme 5. července, tedy státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodě. Ideální okamžik říct si k tomu pár slov. Kdo to vůbec byli tihle dva mužíci a odkud přišli? Z hospody? Z jeskyně? Ba ne. Cyril a Metoděj byli dva bratři z řecké Soluně, kteří k nám byli vysláni, aby šířili vzdělání a křesťanskou víru. Kromě toho vytvořili lidem srozumitelnou abecedu o 41 písmenech, takzvaně hlaholici, což ostatně někteří používají i dodnes, zejména s vyšší mírou alkoholu v krvi, když co si hlaholí a nejde jim ani rozumět.
1: Ligue! Koníku, nepij mi tu kořelku! Víš, že pak děláš psí kusí!
2: Čelopo!
1: Prosím
0: Také se snažili navést lid ke vzájemné úctě a pochopení, v podstatě kultivovali společnost a pozvedli gramotnost ve střední Evropě. Díky nim máme svou vlastní řeč, tradice a kulturu. Takže těmto dvou týpkům děkujeme. Jsme rádi, že na sebe nehuhláme a můžeme srozumitelně mluvit, ne jako například takhle.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
5: Rockeři, připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Na rádiu Čas rok pomalu doznívá Fool for Lovin' od Whitesnake. Máme 9 hodin 31 minut, takže váš čas, milí rockeři a metalisti, abyste si napsali nebo zavolali o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Rádio Čas rok. Pravé rockové rádio.

0: Na rádiu Čas Rock dozniela kapela Brothers of Metal a já mám na dráte našeho Zdendu Stachova. Ahoj Zdendo, čau.
1: Čau, Aleši, ahoj všichni, co posloucháte nejlepší rádio.
0: Ahoj, zdravím. Tak co ty dneska trpíš trošičku s hlasem, jak jsem
1: no,
0: se rozvěděl?
1: Včera jsme bekali moc.
0: Takže tě nebudeme moc trápit, takže co jsme
1: na
0: vybrali?
1: Na oslavě, takže, a bylo to super. No, vybrali jsme Maideny, tak bych to poslal tobě a všem, co poslouchají. A zdravím tu naší bandu skvělou.
0: Díky za telefonát a užij si dnešní neděli a odpočívej s tím hlasem.
1: Jasně. Tak čau.
0: Měj se pěkně, čau.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
8: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
9: Roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
10: Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
9: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Závěrečný potlesk. 9 hodin 59 minut, Rádio Čas Rock. První společná 60-minutovka pryč, kterou nám uzavřeli Limetal. Ale my nezastavujeme a valíme dále. Vítáme mezi námi 10. dopolední, která nám přinese zajímavosti o workoholismu, o umělé inteligenci a také množství muziky, jako Pearl Jam. A nebo taky Gaia Messiah. A co třeba Alice Cooper? Jste na vlnách Rádia Čas Rock, z kterých vám přeje Aleš dobré dopoledne a příjemný poslech.

Na rádiu Čas rok doznívá Alice Cooper se songem Feed My Frankenstein. 10 hodin, 12 minut. A dnes, 5. července, se slaví zejména v USA Národní den workoholismu. Cílem tohoto svátku je odpočinout si od práce, uvědomit si závažnost této závislosti a šířit osvětu o tom, co to vlastně je ten workoholismus. No a co to tedy je? Chytré hlavy tento neduch vysvětlují jako chorobnou závislost na práci, kdy osoba trpící tímto problémem neumí odpočívat, psychicky i fyzicky strádá, neboť vše obětuje práci, včetně rodin a přátel. Nejvíce jsou tímto zasaženi lidé, pracující jako například lékaři, kriminalisté, letečtí dispečeři, lidé ve vyšších funkcích s vysokou zodpovědností. Lidé trpící workoholismem nedokáží ovládat svou silnou chuť pracovat a když práci přeruší, cítí úzkost a vztek. Kvůli přílišnému pracovnímu nasazení často ztrácí přátele, vztahy. No všeho moc škodí a tohle vše obvykle vede k trvalému stresu, vyčerpání, závislosti na nikotinu, alkoholu, depresím a v krajních případech i k infarktu. No a jak z toho pryč? Tak jako každá silná závislost i tohle potřebuje odborníka, konkrétně nějakého psychoterapeuta. Z toho všeho vyplývá, naučte se odpočívat. Příliš to nepřehánějte s prací, jak se říká, práce nemá nožičky, ta neuteče. No i když, pokud jste policista nebo kriminalista a po někom pátráte, tak ta osoba dost pravděpodobně nožičky má a utéct může. A nebo pokud kroutíte kabelkou u cesty a čekáte na svou další práci a někomu se nakonec nelíbíte, tak tahle práce vám dokonce může i ujet.

0: Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Slade. 10 hodin 21 minut. Umělá inteligence se cpe všude možně. Samozřejmě i do výroby nových vozidel. Jenže v americkém Fordu narazili. Zjistili, že umělá inteligence není schopná dodržet kvalitativní standardy v rámci kontroly kvality výrobních vozidel, protože té inteligenci chybí lidské schopnosti, odhad a zkušenosti. Automobilka tedy opětovně najala některé inženýry, čímž výrazně pozvedla kvalitu svých vozů. Problémy s inteligencí ovšem neplatí pro výzkum vědců z Harvardovy univerzity, kteří se pokusili v rámci testů nasadit AI, tedy umělou inteligenci, přímo do reálného nemocničního prostředí. Snažili se zjistit, jakou úspěšnost bude mít AI při prostudování karty pacienta a následným rozhodnutím, jak se bude v léčbě pokračovat nadále oproti rozhodnutí samotných špičkových lékařů. Výsledek hraje ve prospěch AI, která měla 89% úspěšnost v rozhodnutí o léčbě. Lékaři byli úspěšní pouze z 34%. Nutno dodat, že nešlo o žádná zásadní rozhodování a pracovalo se pouze s mnohdy nepřehlednými informacemi ze zdravotní karty pacienta. A já jsem zvědav, o čem všem bude AI brzy rozhodovat.
1: Aleši, máš hlad?
0: Ne, nemám, nevím o tom.
1: Říkám ti, máš hlad.
0: Co to meleš pořád?
1: Žer!
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Avenged Sevenfold pomalu doznívá na rádiu Čas Rock s písní Dear God. Deset hodin, 32 minut. To znamená, že je právě váš čas, milí rockeři. A čas na to, zahrát si o ten svůj song, nebo song na přání. Na telefonní číslo 725 33 1155. Přesně na tohle číslo se mi ozvěte.

0: Fastball. A já už mám na drátě Pavla, ahoj, čau.
1: Ahoj, Alešku, zdravím.
0: Zdravím tě. Tak povídej, spusť, co to bude, komu to bude.
1: Tak chtěl bych něco z toho severu, takže Amon Amarth.
0: Mm-hmm.
1: A bylo by to pro všechny z toho vašeho mediálního domu, protože děláte úplně skvělou práci.
0: Jo, děkujeme. Prostě děkujeme moc.
1: No to nemá zač, to je vaše vizitka, takže...
0: To je super, to je úžasné jako styl tohle to slyšet. Díky moc za takovou zpětnou vazbu.
1: No a pak by to bylo pro celou rokovou rodinu a pro všechny metloše, metlošky a pro všechny, co mají tuhle muziku rádi.
0: Tak super, na Amony se moc těším, až budou teďkom hrát a měj krásnou neděli, Pavle.
1: Dobrá, děkuji moc.
0: Měj se pěkně, čau.
1: Čau.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.

0: Až do samotného konce se vám to nechal.
1: 10 hodin 59 minut. Na rádiu Čas Rock nám dozněla kapela Muse. Za dveřmi je 11. hodina, ve které si poslechneme hudební novinku týdne, koukneme do minulosti, co se kde kdy stalo, a to vše okořeníme říznou hudbou v podání The Offspring. Někteří zeleň vyznávající se možná sami sebe ptají, když zastaví policejní hlídka, co s tím sklem?
2: Co s tím sklem? Co dělí nás? Co s tím?
1: A taky budou Dire Straits. Vydařené dopoledne a kvalitní, čistý poslech rádia Čas Rock vám přeje Aleš.

0: s tím sklem od kapely Tango na rádiu Čas Rock. 11 hodin, 12 minut. Rockeři, máte rádi Marilyna Mansona? Tož tak si udějte pohodlí, nastražte uši a naslouchejte novince týdne, kterou pro vás připravila Hanička.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Datum vydání jeho nové desky známe, že bude zlatou tečkou letošních mástrů, taky víme, no a teď malá ochutnávka. První singl z nového alba je tady, pojďte se naladit. Jeho ujetost, Marilyn Manson.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Posloucháte Rádio Čas Rock, 11 hodin 20 minut a právě dozněl Lindemann. No a teď spolu zabrouzdáme v dějinách událostí a oslavenců dnešního data, tedy 5. července. Tak třeba v roce 1946 se světu představili úplně poprvé bikiny, tedy dvoudílné dámské plavky. Vynalezla je dvojice Francouzů a nesli název Atome se sloganem nejmenší plavky na světě. No dnes už existují ještě více minimalistické plavky. To by se kdysi divili, až by jim z toho trenky spadly. 5. července roku 1971 v USA snížili volební věk z 21 let na 18. Nebo v tento den, roku 1994, založil Jeff Bezos, americký podnikatel, společnost Amazon. Název volil podle brazilské Amazonky nejvodnatější a nejdelší řeky na Zemi. Narozeniny dnes slaví například Vladimír Polívka, syn Bolka Polívky. Na dortu sfoukává 37 svíček. No a třeba 46 let oslavuje David Rozehnal, bývalý český obránce a reprezentant, a dnes krájí dort a připí na zdraví také zpěvačka Monika Bagárová. Ve Venezuele mají dnes den nezávislosti, ve Rwandě den míru a národní jednoty. Tolik malý vhled do události dnešního data. Teď už zase vytříbená muzička na rádiu Čas Rock. Za malý okamžik zazní Linda Perry.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

Znívá kapela Dire Straits se songem Money for Nothing. 11 hodin 33 minut, takže to znamená, že nastává váš čas, milí rockeři. Zavolejte si, napište si o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 11 55.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock a ze samotného sídla temnoty se mi sem dovolal Dušan ze Střeboříc. Ahoj.
1: Čau, zdravím ze sídla temnoty, Dušan, takže chtěl bych zahrát moji srdcovku Kinga Raimonda, album 88, Tem, píseň Welcome Home, samozřejmě pro tebe.
0: Děkuji.
1: Celé už byl Čas Rock a pro všechny kolem, od uklízeček až po všichni, co se o to starají. Jinak bychom byli v Kosoštverci, jak já říkám, my patří zdravím rokovou rodinu, Lajdu z Manarela, až dneska s ním dopadne velká cena, Formule 1, když si myslím, že tam bude konkurence Františka Voleníka a Kouzelky.
0: No, uvidíme.
1: Všem posluchačům věrným hlavně a skalním na pohodu prodlouženého víkendu až do druhý pitný režim a hlavně až poslouchají pravou rokovou hudbu. Jiná možnost není.
0: Řekl jsi to naprosto perfektně. Díky za telefon a užívej neděli, Dušane.
1: Díky moc, rád jsem tě slyšel.
0: Já tebe taky, měj se krásně. Čau.
2: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas Rock. Čas Rock. Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
3: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: 11 hodin, 48 minut. A teďkom takový malý nedělní vtípek. Situace z pracovního pohovoru, poslouchejte. Manažer se ptá, co by o vás zmínili vaši přátelé, kdybych jim položil otázku, jaké jsou vaše slabé stránky. No a žadatel o práci odpoví, žádné nemám. Ale nekecejte hlouposti, každý má nějakou slabou stránku, no ne? To jistě, ale já nemám žádné přátele.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

Ladíte rádio Čas rok, 11 hodin 56 minut, neděle 5. července. A poslední, naše společná hodinka je skoro tady. Čas pravého poledne se nám přiblížil. Kdo se nachází nebo brzy bude nacházet u výkrmu, přeji dobrou chuť. K tomu jídlu připomenu velmi rychle se blížící holbu a taky kouknem do rokové historie. A muzika? Co třeba Def Leppard? Nabídnu také k poslechu a tanci Three Days Grace. A nebo Glory Hammer. Já jsem Aleš, ladíte rádio Čas rok. A ještě jednou dobrou chuť k nedělnímu výkrmu a mějte fajnový poslech.

Na rádiu Čas Rock právě dozněli Def Leppard. 12 hodin 9 minut. Rockeřiska, metalisti. Na vědomost se dává, že už za nějakých 19 až 20 dní, tedy 24. a 25. července, se udá Holba Rock na grilu, kde zároveň proběhne bujará oslava 15. narozenin rádia Čas Rock. Fajn příležitost poslechnout si skvělou hudbu, dát si cosi dobrého do břicha, ať už tekutého, nebo něco, co neteče a před časem ještě žilo, běhalo, kokrhalo, bučelo a hudební obsazení. Kapely jsou našlapané, můžete se těšit na Pretty Maids, Citron, Tři sestry, Cocod Minute, Forest Jump, Malignant Tumor a mnohé další. Festiák se bude konat u Stříbrného jezera v Opavě. Připomínám datum 24. a 25. července, takže pátek a sobota. Vstupenky a další informace naleznete na stránkách rocknagrill.cz, případně časrock.cz. A teď už Sabaton.

0: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: 12 hodin 19 minut dozněli na rádiu Čas Rock Europe, kteří se objeví na megakoncertu sesterské stanice Rádia Čas v Ostravar aréně 21. listopadu tohoto roku. No a my teď uděláme takový menší náhled do rokové historie dnešního data. 5. července roku 1969, ano, vytvořila kapela The Rolling Stones vzpomínkový koncert v londýnském Hyde Parku na počest Briana Jonese, který zemřel o 2 dny dříve. Účast byla hojná, odhadem mezi 250 000 až 500 000 lidí, čemuž také pomohlo, že byl vstup zdarma. Zajímavostí tohoto koncertu je, že bylo při něm vypuštěno okolo 3000 motýlů, a to na památku již zmíněného Briana Jonese. Narozeniny dnes oslavuje Michael Monarch, narozený v roce 1950, tedy dnes připíjí ke svým 76. Je známý jako kytarista kapely Steppenwolf. No a 41 svíček dnes na dortu sfoukne Nick O'Malley, basák kapely Arctic Monkeys. Další informace naleznete na stránkách časrock.cz v sekci kalendária. Teď už opět muzika v podání Glory Hammer.
1: Radio Časrock. Pravé rockové

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

12 hodin 32 minut. Na rádiu Čas Rock dozněla Smečka, Hudba Praha. A teď je, milí rockeři, váš čas, abyste si zahráli o ten svůj song na přání, tak se mi ozvěte na telefonní číslo 725 33 11 55.

Banda Tailgunner to má na rádiu Čas Rock právě teď za sebou. 12 hodin 36 minut. A já jsem hrábnul do zpráv na WhatsAppu, kde se objevila tato zpráva. Čau Aleši, prosím něco od podlahy, dejme tomu svařák od Harley. Rybáři si dají pivko a všichni budou spokojeni, i voš. Tak rozkaz, pane, Harley tady letí tobě a rybářům a bacha s tím popíjením u vody. No a mé kecání je pro dnešek u konce. Studio rádia Čas Rock předávám šikovnému Vojtovi a my se opět uslyšíme v některý z následujících víkendů. Opatrujte se a užívejte prodloužený víkend. Ahoj!

0: A Líku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
1: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Zdar, bando, Aleš už je fuč a pro zbytek neděle tady máte Vojtu. Na dnešku je super samozřejmě to, že je to první ze dvou červencových svátků, takže ani zítra někteří z nás nepůjdou do práce, mají ještě volno. Ti, co do práce jdou, to budou mít aspoň s příplatkem. Já jsem si pro vás nachystal nějaké zajímavé informace, které se vztahují ke dni 5. července, tak se jimi budeme postupně prokousávat. Do té doby nabídnu hudební výběr na příští hodinu. Guano Apes. Dáme taky Lautry. A nebo Weezer. Za 40 sekund, 13.00, startujeme odpolední vysílání.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14.90. A cukr krupice bílý, kilo s apkou pouze za 9.90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: 15 let, Rádia Čas rok. Pato, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

Bando, pojďme začít tím, co je podle mě největší téma, nebo mělo by být největší téma dnešního dne. A to je přesně rok od posledního vystoupení Black Sabbath. Samozřejmě i Ozzyho Osborna samostatně, který tehdy zahrál, jestli se nepletu, 4 nebo 5 kousků. Dneska je to přesně rok od té obří akce v Birminghamu, kde vystoupili tihle umělci, rozloučili se se svojí kariérou i s fanoušky a doprovodili je největší metalové legendy, včetně třeba Slayer, ale hromady dalších. Akce s názvem Back to the Beginning. A je tam pár zajímavostí, které stojí za zmínku. A třeba to, že Black Sabbath se ten den sešli poprvé po 20 letech v původní sestavě, tedy Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler a Bill Ward. A celá tahle akce měla nějakých 11 hodin špičkové hudby a jednalo se i o jednu z největších, neli tu největší metalovou akci v historii. Co asi tušíte, že řeknu, ale tehdy to netušil nikdo před rokem, a to je to, že o 17 dní později Ozzy Osbourne zemřel. Dodnes se dají najít různé hlášky o tom, že Ozzy je jediný v historii, kdo si kdy zahrál na svém vlastním pohřbu a tak dále, ale pojďme být trošku vážnější. Poslední, co stojí za vypíchnutí, je to, že fanoušci od té doby říkají, že tehdy nešlo jenom o rozlučku s Ozzym, nebo řekněme s celými Black Sabbath, ale o takové symbolické uzavření celé první kapitoly heavy metalu, tedy žánru, který právě Black Sabbath na přelomu 60. a 70. let pomáhali definovat. Takže já nabízím song, kterým si tak nějak zavzpomínáme, který se jako hodí po takovémhle vstupu pustit. Po Sabbatech Red a Lauter. Radio Čas Rock.

0: Tohle byla naše rádiová banda Lauter a já bych tímto chtěl ještě dodatečně popřát k narozeninám jejich usměvavému basákovi Dušanovi, který ve středu oslavil krásnou 70. Tak Dušane, ať ti to hraje a ať si i dál taková veselá kopa. Já nabízím jako další Cranberries a Weezer, po kterých dáme jeden podle vás. Ladíte Rádio Čas Rock.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: You got my hash pipe, tohle byli Weezer a já tady už netrpělivě čekám na vaše zprávy anebo hovory a to na čísle 725331155. Rádio Čas Rok otevírá brány songu na přání a tady jsou Citron.
1: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock.

0: 4 minutky po půl druhé dohráli Citroni, malá vzpomínka na Radima Pařízka. Jdeme na song na přání. Dané, čau.
1: Čau, zdravím Mojtu Kordelaka.
0: Já tě taky zdravím, Dané. Mám říkat tvoje příjmení, ne? GDPR máme, ale znám tvoje příjmení. Pojdej, co provádíš, když je 5. července, sváteček, máš zítra volno?
1: Zítra mám taky volno, takže uvidíme. Možná se půjdu podívat na borovku do Rajnochovic, jestli nebude pršet, uvidíme.
0: My jsme se tady teďka bavili o tom, že za dva týdny máme mástry, ale já to beru jako za týden, my vždycky jezdíme v pondělí. Máme mástry a já jsem říkal, že prostě to okolí, ty Vizovice, já to mám strašně rád. Takže ty jsi zrovna místňák, tak jsem rád, že jsme se tady tak pěkně spojili. Komu pošlem škorpíky?
1: Tak dneska doma svátek narozeniny a všem našim věrným posluchačům a tomu, kdo psal na WhatsApp, taky přeju všechno nejlepší.
0: K tomu se ještě dostanu. Dobrá. Dobrá, tak jo, posílám škorpíky, s tebou se loučím, třeba zase se nahmatáme na louce, nebo tak někde, na mástrech.
1: No, na mástrech, jdeš takhle vědět, telefonní číslo na mě máte.
0: Jasné,
1: na mě.
0: Dobré, uložky, měj se.
1: Zavolaj mi.
0: Čau.
1: Měj se hezky.
0: No a já tady mám ještě zprávu, jestli se nepletu, z WhatsAppu, ano, je to na WhatsAppu, a mám tady zprávu: zdravím, slavíme 60. mojí ženy a 85. mamky. Škorpíci by snad obě potěšili. Still loving you, děkuji. Petr, posílám.

0: Vítr na jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice.
6: Rádio Čas rok na tvrdo.
2: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Backstreet Preachers a song Suicide is Painless. Jste na vlnách Čas roku, za mikrákem řádí Vojta a teď vás nechám trošku přemýšlet, protože za pár minut si rozebereme album, které vyšlo právě v tento den, v roce 1988. Můžete přemýšlet, do té doby lákačka na další hudbu. Mark Tremonti. Taky Gatecrasher. A nabídnu i Van Halen. Máme přesně 14:00.

Rádiu Just Rock jsme si dali Advance, cover na Abu, SOS. No a teďka budeme vzpomínat, já jsem vás před pár minutami lákal na to, že se máte zamyslet, jaké album vyšlo v tento den v roce 1988, a nebudu vás natahovat. Je to 38 let, co Slayer vydali album South of Heaven a udělali přesně to, co nikdo tehdy nečekal. Po přelomovém Rain in Blood, které bylo tehdy považované za vrchol rychlosti a brutality, si řekli, že nemá smysl překonávat sami sebe. Fanoušci čekali něco ještě šílenějšího, ale Slayeri záměrně zpomalili a vsadili na takovou tu temnější atmosféru. Tom Araya začal zpívat trošku jinak. Zkrátka bylo to úplně jiné. Zajímavé je, že tohle bylo jediné album, které si kapela dopředu naplánovala. Jeff Hanneman v pozdějším rozhovoru vzpomínal, že si tehdy všichni sedli a řekli si, že to další album prostě bude pomalejší, ať překvapí fanoušky, což později rozdělilo právě fanoušky na dva tábory, ale nakonec si k tomu asi našel cestu úplně každý. No a zároveň je to poslední album, na kterém právě Jeff Hanneman má ještě podíl na všech skladbách. Později už se ty autorské role rozdělovaly jinak. No a samozřejmě právě z tohoto alba je i eponymní song South of Heaven, který je jednou z jejich nejhranějších skladeb naživo. Tady je.

0: Gatecrashers, tedy brněnská banda, která právě letos slaví 20 let hraní pod jménem Gatecrashers a která je tuzemskou stálicí vystupující na všech možných akcích, třeba v sobotu, příští sobotu, kdy dojedou do Kobeřic, anebo v sobotu o týden později, abych to správně řekl, kdy zase vystupují na Mástrech. Na čas roku se ženeme kupředu, za chvilku song na přání, do té doby Van Halen a Chevelle. Užívejte neděli!
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

je tady zase ten čas, kdy na čas roku otevírám brány songu na přání a vy máte možnost napsat SMS-ku na WhatsApp a nebo prostě zavolat, a to na telefon 725 33 1155, a tady UDG a Kurtizána. Čas rok.

0: UDG a Kurtizána. No a my zůstaneme ještě chvilku u těch českých interpretů, ale to už nechám na Láďovi. Čau.
1: Čau, čau, Vojtěchu.
0: Tak povídej.
1: No, tak vybrali jsme Titanic, zapomínáme, že je tam Zendu Černého.
0: Já teďka přemýšlím, kolik to je let, tyjo, to už je tak pět let.
1: Je už to něco, no a víš, za paradox jste třeba nahráli jenom jednu velké album, že?
0: To zase nevím, takový pamětník nejsem, ale...
1: No, to ještě tam, jo, to bylo...
0: Dva roky, už jsem to našel 2 roky v prosinci.
1: Tak to je to novější, ale úplně, když jsi úplně to první, že jak?
0: Takže to zase tak dávno není. No, každopádně komu zahrajem Titanic?
1: Ty tak všem chlapům sobě, no, co víš, jak chodí teďka na ty poutě, dneska máme to Cyrilka, my to dějkám, že, tak tím taky můžem zahrát. Hlavně té rokové šlechtě, co jsou s námi na tým čas roku už 15 let. Jak všetci přejou, tak já bych tež popřál, hlavně až ti bývalí moderatoři, jo, výhraně zaspomínal na Jakšíka, Krupičáka, Bastiča, jo, Kolásku a spol. Dobrý borci, že?
0: Doktor Riff.
1: No, jako je toho je tak kurník hodně, že to si v momentě
0: je toho, je to, já jsem teďka taky se zamyslel, kolik nám, už se nás tady jako prostřídalo, je to dost. Dobrá, tak vzpomínáme na bývalé Modoše a přejeme rádiu k 15 tak, letům.
1: A fajné svatky, že si všetci užijte a zítra ještě aj to Husa.
0: Jo, jdeme na to, chlapi sobě, čau.
1: Jo, díky Vojto, čau.

Blake. Linkin Park nás doprovodili ke konci 14. hodiny neděle s datem 5. července. Já si na další minuty chystám kalendárium, mrkneme, co se k tomu dni váže za události a neochudím vás ani o porci pořádné muziky. Co byste řekli na Trautenberg? Nebo na Kinga Diamonda? A nabídnu taky AC/DC. Toliko z hudebního výběru. Za 10 sekund máme 15:00.

0: Revolají Trautenberg, pojďme teďka do kalendária a vězte, že 5. červenec je bohatý na hudební události. Pojďme rozebrat třeba alba, a která vyšla v tento den. Rok 1983, debut Suicidal Tendencies. O rok později v tento den vydali svůj debut taky Metal Church. A už jsme to tady jednou dneska měli, rok 1988, tedy dneska 38 let od vydání desky South of Heaven od Slayer. Teďka narozeniny, ty tady máme dvoje, 76 má dneska Michael Monarch, kytarista Steppenwolf, a o něco mladší je Nick O'Meary, který má dneska 41, a to je zase basák u Arctic Monkeys. Ke svátku bych v tento den popřál, ovšem máme státní svátek, takže popřeju aspoň všem ostatním, kteří mají dneska nějaký důvod k oslavě, třeba to, že se zítra nemusí do práce. No a posílám rovnou další muziku, bude King Diamond a Akcepti.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Accept, další banda, která má letos co slavit a je to 50 let jejich existence, takže jedou obrovské turné, se kterým zavítají i 5. prosince do Zlína. No a pokud patříte k fanouškům Acceptu, tak bych určitě doporučil si na tenhle koncert zajet, protože třeba jako v případě Ozzyho nikdy nevíte, kdy je to naposled. Wolf Hoffmann sice o konci kapely nemluvil, ale řekl, že nic netrvá věčně a není tak jisté, jak dlouho ještě budou koncertovat. Vy ladíte rádio Časrok, ze kterého pokračují Offspring a Vypsaná fixa.
1: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Časrok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Časrok. Časrok. Rokeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba rok na grilu 2026 s rádiem Čas rok. Na jednom pódiu zazní Pretty Mates z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minit, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. 2 dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrok.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba rok na grilu 2026 s rádiem.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Dali jsme si vypsanou fixu a holku s lebkou. Na čas roku zase máme ten moment, kdy rozhazuju rybářskou síť a jsem zvědavý, koho ulovím. Telefon je 725-33-1155, já nabízím song na přání, aktuálně teda ještě informuju tady z poruby, že nám tady začalo pršet. No a na pozadí už startují AC/DC, tady je máte.

0: AC/DC dohráli skoro přesně o půl čtvrté a my jdeme na song na přání. Milane, zdravím tě, čau.
1: Čau, čau, zdravím vás, Havířová.
0: Prosím tě, nám se tady teďka přehnala taková pěkná přiháňka přes Ostravu, jak to vypadá v Havířově?
1: Nic velkého, jsem tam kapky, jsem tam normál, no takové. Pod mrakem.
0: Ale myslím si, že na tohle počasí si po tom, co jsme si prožili, nikdo nebude stěžovat, že?
1: Ne, já tu mám 14 zárů a aspoň nemusím zalívat.
0: No, tak to je vyřešené. My jsme spolu vybrali kuře v hodinkách. Pro koho to bude?
1: No pro všecky. Pro všecky, kterým se to líbí. Pro mladý, pro starý, pro rockery, pro vás. No.
0: Dobrá.
1: Je to úžasná věc, natočená 71. vydaná na LPčku v 72. Myslím, že úžasná věc.
0: Vidíš, a to je přesně ten moment, kdy já tady něco vyprávím o hudbě a říkám si, proč to vůbec dělám, že vy o té hudbě stejně víte víc jak já. To je přesně ono. To je pěkné.
1: No tak je to můj nechtěný koníček. No?
0: Nechtěný. Dobrá, Milane, posílám flamengo všem a tobě přeju pěknou neděli. Čau.
1: Dík a čau.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Oslaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Nikdo jej nemůže soudit. Půl minutky do 16. a Dar Gambale. No a my vstupujeme do poslední hodiny svátečního vysílání. V ní začneme a v ní si dáme naposledy pro tento týden novinku tohoto týdne od naší Hanky. No a samozřejmě si budeme hrát pravou rockovou muziku. Nabídnu Guns N' Roses. Taky Panoptiko. A nebo Stony. Jdem na to.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: týdne.
1: Datum vydání jeho nové desky známe, že bude zlatou tečkou letošních Mástrů, taky víme, no a teď malá ochutnávka. První singl z nového alba je tady, pojďte se naladit. Jeho ujetost, Marilyn Manson.
0: Radio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Panoptiko, které právě dnes ve 20.30 vystupuje na Vesuv Festu, na který jsem vám tady minulý týden rozhazoval lístky. Já myslím, že už můžu prozradit, že i příští týden se na Čas roku bude soutěžit o lístky, ale to si ještě pár dní počkejte. Pomaličku se blížíme do finále, chystám Rolling Stones, All That Remains a samozřejmě i song na přání.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
2: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme.

0: Tohle byly All That Remains se songem Stand Up. A jako další v playlistu máme jeden starý a skvělý kousek od Krucipisk a co bude po nich, to už je jenom na vás. 725-33-1155 je telefon přímo sem do studia Rádia Čas Rock.
1: Letní rocková jízda na Rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

Keltský osud máme, tohle byly Kruci Piska, my jdeme na song na přání, mám tady SMSku. Ahoj, tady Jakub Střince, zdravím nejlepší rádio na světě, prosím zahraj Amarante a song Amarantín, díky. Tak jo, zahraju Amarante. No a tohle bude pro dnešek všechno, bando. Pokud zítra vstáváte do práce, tak to tam přežijte a pokud máte volno, tak si ho užijte. Vojta se loučí, čau!

0: ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas.

Rock News. Five Finger Death Punch oficiálně ohlásili své jubilejní 10. studiové album s názvem Legacy, které digitálně vyjde už 31. července. Na novinku aktuálně láká úderný single The Oppressor Leader. Fanoušci se navíc mohou začít těšit na leden roku 2027, kdy kapela desku představí naživo v pražské O2 aréně.

Návštěvníci festivalu Masters of Rock ve Vizovicích budou mít jedinečnou šanci zažít skupinu Vojvod ve speciálním staronovém složení. Mikrofonu se na nadcházejícím turné chopí Eric E. Forest, jenž u kapely působil v druhé polovině 90. let.

rámci svého turné se během zastávky v Novém Mexiku dočkali Machine Head velmi netradiční pocty. Starosta města Albuquerque Tim Keller jim totiž místo klasického klíče od města předal s nadsázkou rovnou klíče od tamní věznice.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Rock News. Americká formace Bad Wolves oficiálne potvrdila novou posilu u mikrofonu. Stala sa jí spievačka Sarah Killboy Skinner. Svou společnou novou éru kapela rovnou odstartovala vydáním úderného singlu Painted Red, doprovázeného také čerstvým videoklipem.

Roční koncertní pauzu ohlásili polští Behemoth. Ještě před tímto odpočinkem však 4. září vydají speciální kolekci iSculptor. Pro české fanoušky tak bude brněnský koncert Hale Vodova, kde 24. října vystoupí po boku Dimmu Borgir a Dark Funeral, na nějakou dobu poslední možností, jak kapelu vidět naživo.

0: Albert, neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert, dle srovnání k 24.6.
2: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
3: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
4: Metalmania. Metalmania! To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Class Rock. Pravé rockové rádio. Rock News. Rock News.
1: 3 roky po vydání soulového alba se Floor Jansen pochlubila novým singlem, který se jmenuje Run. Zároveň zpěvačka oznámila evropské klubové turné s názvem Hatred. Skvělou zprávou pro české příznivce je, že se celá šňůra zastaví také v Praze, kde Floor vystoupí 27. ledna 2027 v klubu Roxy.

Američký mistři hororového metalu Ice Nine Kills slaví historický úspěch se svým singlem Twisting the Knife. Ten nahráli pro soundtrack k filmu Vřízkot 7. Skladba se stala vůbec první písní v historii této filmové franšízy, která dokázala ovládnout prestižní americké rockové hitparády.

0: rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: čas rok.
1: Všeobecnou pohodu přeji všem posluchačům, kteří nepohrdnou kvalitním filmem či seriálem. Je tady nový Film Time. Začaly nám prázdniny, na mnoha místech a pracovištích vlastně dochází k takovému jinému režimu, což se týká i televize. A já se dnes budu věnovat takovým klasikám, stálicím, na které můžete každoročně během letních prázdnin natrefit. A začnu vlastně i takovou jednou letní vzpomínkou na celkem povedený animák, který si právě před 20 lety odbyl premiéru.
2: Fajn, jdem na to. Soustřed se, rychlost. Já jsem rychlost. Jeden vítěz. 42 lůzrů. Lůzry žeru k snídani. Snídaně. Mohl bych se nasnídat. Jen něco menšího. Ne. Soustřed se. Rychlost.
1: Ano, letos v létě je to už 20 let od premiéry filmu Auta. Pro studio Pixar se jedná o jednu z vlajkových lodí. Ono tvůrcům se, podobně jako třeba u Toy Story, povedlo namíchat dokonalý megamix, řekněme takového příběhu, aby si přišli na svět ti malí, tak i dospěláci. Příběh o napraveném charakteru závodního auta Bleska McQueena se zatím dočkal dvou pokračování. A celkem mě udivuje, že se na čtyřku zatím nedostalo. A podle všeho ani zatím není v plánu. No nic, tak si zatím můžete pustit původní trilogii, která určitě stojí za to. Film time.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Rádiu Čas Rock.
1: No a jdeme do české klasiky. Ani letos nebudete ochuzeni o trilogii Slunce, Seno. Dílo režiséra Zdeňka Trošky patří mezi nejoblíbenější, hlavně u starší generace. Pravda, ti mladší už asi nezachytí pointu a taky vlastně nádech té doby. Ale i po všech letech dokáže parádně reflektovat českou mentalitu. A to se vším dobrým i špatným.
2: Kde jsi byla?
3: No za Ventou přece.
2: Tak znáš jí?
4: Jasně, to je.
2: Znáš.
5: Mami, a co je to coura?
2: Jo.
1: První díl z roku 1983 nedopadl úplně podle představ režiséra. Tehdejší režimu snímek hodně prostříhalo a scenzurovalo. Jenže i tak slavil obrovský úspěch. No a tak se logicky žádalo pokračování. To však Zdeněk Troška, po právu naštvaný, tenkrát odmítl a nesouhlasil. Ale až po příslibu, že do pokračování nikdo zasahovat nebude, souhlasil a my jsme se nakonec v letech 1989 a 1991 dočkali dalších dílů. Byl v plánu i čtvrtý, ale z toho nakonec sešlo. Mimochodem, třetí Slunce, Seno a erotika nás zavedlo i do Itálie, protože vlastně vznikal po pádu režimu. No a jestli ten čtvrtý díl nakonec nevznikl, je to dobře, není to dobře, to už se nedozvíme a můžeme jenom spekulovat. Každopádně, jak říkám, i letos v létě se můžete těšit na komplet trilogii Slunce, Seno.
0: Film Time. Film Time na rádiu Čas Rock.

0: se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
1: Filmtime na rádiu Čas Rock.
2: Marie Poledňáková platila za přední režisérky, které uměly natočit ideální rodinný film. A když říkám ideální, myslím tím pro všechny. Koncem 70. let to byla dvojice televizních filmů, ve kterých měla hlavně štěstí na herce. Především na Tomáše Holého. Ve filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku získal první větší roli a doslova exceloval. Jako u jiných snímků, i tady si všechno ukradl pro sebe. No jo, ale to je převážně zimní záležitost. V dalším roce však došlo na skvělou letní podívanou.
3: 3, 2, 1, 0! A mě ještě spí?
4: Jako jdu, a stačí, když jí trošku pomítá.
3: Dole, bude Miško na mě.
4: A co to překvapení?
3: Čeká role před domem. Už máte všechno zabalit?
4: Já mám jenom svůj baťušek.
3: Mamina?
4: Kufr jako na severní pol. Jo, a to ty horolezecký výzbrojky. Nezapomněl jsi.
3: Ale před maminou ani.
2: Jak dostat tatínka do polepšovny, jsem měl možná vždycky o něco radši. Ale ještě jednou se zastavím u Marie Poledňákové. Ona krásně ty filmy dokázala natočit tak, že to vždy vidíte optikou svého věku. Jako dítě vnímáte jen eskapády Tomáše Holého, ale když jste dospělí, máte třeba rodinu, tak úplně jinak pohlížíte na příběh dospělých postav. Jak dostat tatínka do polepšovny se hodí k ideálnímu večeru u otevřeného okna, takže to určitě letos zkuste.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Přihodím i jeden zahraniční tip, kterým si můžete zpestřit krásný teplý letní večer u televize. A jedná se o americkou komedii z roku 2004, 50krát a stále poprvé. Natočili Peter Siegel, který se tenkrát mohl spolehnout na svého vlastně poté i tradičního parťáka Adama Sandlera. Hlavní dvojici s ním tenkrát tvořila sympatická a roztomilá Drew Barrymore. No a parádní je i zasazení filmu na krásnou slunou Havaj.
2: No tak třeba až se vrátíš z Peru.
3: To asi nepůjde, Lízo.
2: Lindo.
3: Já vím, změnil jsem ti jméno, abych tě ochránil.
2: Aha.
3: Asi se budeme muset rozloučit.
2: Tak, s Bohem.
1: Pokud jste film ještě neviděli, ve zkratce jde o příběh dívky Lucy, která trpí poruchou paměti a stále se jí díky tomu opakuje jeden jediný den. Takže lidi, které potká, už si třeba druhý den nepamatuje, což je případ i Sandlerovy postavy jménem Henry. Jenže ten se nechce vzdát a rozhodne se bojovat o sympatie Lucy. Film byl ve své době i úspěšný dost finančně. Jeho rozpočet byl 75 milionů dolarů, ale celosvětově nakonec vydělal téměř 200. No a já vám ho určitě doporučuji.
0: Filmtime. Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Filmtime.
1: Na rádiu Čas Rock.
2: Na závěr dnešního Filmtimeu tady mám stálici českých obrazovek, ale seriálovou. S příchodem prázdnin se každoročně vrací seriál Hospoda. Možná to nikdo v 90. nečekal, ale ze seriálu režiséra Jaroslava Dudka se stal fakt kult, fenomén a studnice mnoha nezapomenutelných hlášek.
3: Není 50 piv, to už je trošku moc. Člověk by měl pít s rozumem.
4: No jo, člověk by to do sebe neměl bez hlavy lejt.
5: A u kterého piva podle tebe přestává rozum?
3: No tak do 20 to ještě jde. Pak už si člověk připadá jak průtokovej ohřívač.
6: Mně stačí, když jim vypiju, tak 7-8 za den.
3: Malej nebo velkej?
6: Malej.
3: 7 malej, kolik je to velkej?
5: Něco přes 4.
2: Hospoda je vlastně typický projekt 90. let. Otevřely se nové možnosti, divákům se dostaly zahraniční filmy a seriály a logicky tak vznikaly i české variace. Málo co se povedlo, ale Hospoda, jenž vycházela z amerického sitcomu Cheers, u nás vysílaného pod názvem Na zdraví, sázela na klasické české příběhy z klasických hospod. Jasně, seriál není bez chyb. Je jich tam poměrně dost, ale to má třeba i Červený trpaslík. A hlavně, tady se mnoho lidí poznalo, nebo ty příběhy znali ze svého okolí. A také proto se k seriálu každoročně rádi vrací. A já se mile rád přidám, protože Hospodu mám opravdu rád. Stejně tak se budu těšit na vás příští týden v dalším Filmtimeu. Vy užívejte léto.
0: Filmtime. Na rádiu Čas Rock.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
0: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
7: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
0: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok.

0: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rok slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.
2: Také na začátku letních prázdnin je náš rebelský bar otevřený, klimatizace jede na plné obrátky, no a my vás ještě navíc osvěžíme parádní muzikou.
3: Jako vždy pro vás máme vyvážený hudební mix, který za okamžik odstartujeme společně s kapelou Green Day.
2: Teda povím ti, že právě jejich deska Duky ve mně evokuje léto, protože právě v 94. jsem tuhle jejich kazetu poslouchal pořád dokola celé prázdniny.
3: A to si představ, že původně se album mělo jmenovat Liquid Duky, v překladu doslova tekuté hovínko, což byl takový interní forex skupiny, kterým označovali nepříliš pevné skupenství výsledků jejich trávení.
2: No ono vzhledem k tomu, jakou pánové tehdy vedli životosprávu, tak se vlastně ani nedivím.
3: Vydavatelství z toho názvu ale nebylo moc značené, přišlo jim moc prosté, tak se nakonec domluvili na jeho zkrácení.
2: Což nakonec kapele vůbec neuškodilo. Album Duky se stalo obrovským hitem, získalo cenu Grammy a prodal ho se více než 20 milionů kopií po celém světě.

0: Dalším hostem u nás na Rebelském baru bude Bruce Dickinson. Kolem tohoto chlapíka je v poslední době opět rušno.
1: Jednak před nějakým časem prozradil, že natočil materiál na nové solové album. LPčko by mělo vyjít nicméně až v roce 2027 a navázat tak na desku The Mandrake Project.
0: No a to jsi mi přihrál, protože zároveň Bruce Dickinson oznámil pokračování stejnojmenné komiksové série. Druhý díl této ságy ponese titul Year 2. A bude propojen právě s jeho solovým albem.
1: No a aby toho nebylo náhodou málo, tak venku je i nový videoklip k jeho ikonické skladbě Tears of the Dragon.
0: Tahle nová verze vznikla v opuštěném brazilském pivovaru, kde se vedle Bruceovy doprovodné sestavy objevil také orchestr a jedna brazilská baletka.
1: No a právě tenhle ten klip si nyní na Rebelu pustíme. Posluchačům Rádia Čas roku musí stačit audiostopa.

0: tuto chvíli bychom vás chtěli s Tomášem pozvat i do kina, kam má namířen nový dokumentární snímek o Oasis.
1: Jak už to tak v těchto případech bývá, díky filmu se můžete podívat do zákulisí, bude obsahovat záběry ze zkoušek, šaten na koncertech, no a nebudou chybět ani záběry z pódia přímo a taky další exkluzivní materiály.
0: Všechny fanoušky i nefanoušky bude určitě zajímat, jak probíhaly první společné rozhovory bratrů Gallagherových po více než 25 letech.
1: Ano, to jsme vlastně zapomněli zmínit. Snímek zachycuje návrat Oasis na pódium během loňského turné.
0: Film bude uveden do kin 11. září a než se tak stane, tak si od nich můžeme poslechnout další skladbu v rámci Rebelského baru.

0: Brighton, Dublin.
1: Když už jsme si dali záznam živáku britských Oasis, tak co říkáš na to, že bychom si dali i rovnou jednu pozvánku na koncert, který se teprve bude konat?
2: Rozhodně jsem ano. Máš někoho konkrétního na mysli?
1: Měl bych tady třeba australskou čtveřici říkající si Airborne, která má namířeno do Prahy.
2: Takže vlastně opět sourozenci, protože tohleto kapelu táhnou kupředu bratři O'Keeferovi. Ti naštěstí za sebou nemají tolik skandálů jako předchozí bráchové Gallagherovi.
1: To je pravda, šlape jim to skvěle a na vlastní uši to uslyší ti, kteří se na koncert Airborne vydají 10. srpna do Fóra Karlín.
2: Už teď si ale poslechneme tady u nás v Rebelském baru.

0: Dneska jsme měli na nápojáku starý klip, nový klip, tip do kina i tip na koncert a na závěr pro vás ještě máme tip na čerstvou muziku. A není to jen tak ledzaká věc.
1: Po dlouhých 10 letech se dočkáme alba od Anthrax a už se také ví, jak se bude jmenovat. Cursum Perficio a vyjde 18. září.
0: Venku je i single It's for the Kids, ke kterému natočili i videoklip. Ten vznikal v mrazivých podmínkách, ale jak sami členové Anthrax uvedli, metal je všechny pořádně zahřál.
1: No jo, tak se taky zahřejme. Tady je zmiňovaná ochutnávka z nové desky Anthrax, se kterou se s vámi zároveň rozloučíme.
0: Bejte se fanfárově a těšíme se zase na viděnou a naslyšenou příště.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Dobrý večer, fandové dobré muziky. Dneska je před námi, tak jak to bývá pravidlem, další díl Metalmanie. Švédsko už jsme omílali mnohokrát, ale pro mě je to pořád nevyčerpatelná studnice muziky, obzvláště té metalové. Takže i dneska sever Evropy, In Flames, to je parta, která vznikla původně jako vedlejší projekt. Jesper Stromblad měl partu s názvem Ceremonial Oath a chtěl napsat i melodičtější songy než muzika, kterou tenhle band provozoval. Tak si původně udělal vedlejšák. Ten se celkem chytil a díky tomu se dneska můžeme pověnovat kapele, která má na svědomí už alb hromadu. Tak před náma je následující song a tím pádem Metalmania startuje. Dobrý poslech a ostrý zvuk.

Ladíte vlny Rádia Čas Rock, případně sledujete televizi Rebel, Metalmania a In Flames. Tihle Švédové, původně ve trojici, na začátku kariéry nahráli demo. Pomalu ale jistě zjišťovali, že by to mohlo být víc než jen projekt. A tak pozvali další muzikanty a chystal se debut. Jedním z hostů na debutu bylo i známé kytarové jméno Oskar Droniak. Pánové se na začátku taky objevili se songem Eye of the Beholder, a to na albu Tribute Metallica. A pak už pomalu přichází další fošny. Zmíníme Lunar Strain 1994, Jester Race o dva roky později, Colony 1999 a Clayman rok 2000. To je malý výčet toho, co vydali právě pánové z In Flames. No a teď už si dáme další muziku v rámci Metalmania.

Sledujete Metalmány, sledujete In Flames. Tihle Švédové, to je docela velký zástup muzikantů, kteří se kapelou protáhli. Samozřejmě to znamená jednak možné změny v projevu kapely, ale tohle nechám na každém z vás. V každém případě je to parta plodná a velmi úspěšná. Pánové dostali 4 ceny Grammys, což je švédská obdoba cen Grammy. První metalová kapela, která kdy získala toto ocenění, a vyjádřil se k tomu i švédský ministr hospodářství. Ten řekl, díky In Flames má Švédsko metalovou kapelu mezi absolutní světovou elitou. Získali taky cenu nejlepší mezinárodní kapela z cen Metal Hammer, a to v roce 2008. To je jen malý výčet toho, co In Flames ve své historii získali. Pojďme na další muziku.

Tak přátelé, další muzika je za námi. Samozřejmě v rámci Metalmanie pro tenhle týden to byly In Flames. Dřív než doplním opět stopáž pátým songem, tak samozřejmě se obrátím taky na vás, protože i vy můžete utvářet, řekněme, scénář Metalmanie a můžete si sami napsat na kterékoliv ideální stav sociální sítě související, ať z backstage s rádiem nebo z televizí Rebel s mojí osobou, co byste chtěli vidět, kterou kapelu bychom měli zařadit, eventuálně které kapele bychom měli dát taky prostor. Já jsem Zbavoš, díky za vaši přízeň, no a ještě jeden song a za týden se na vás budu těšit. Mějte se fajn.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
2: Poslechneš si klasiku.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu

Rockeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: skupinu Faustovy hračky. Dozvíte se tu, jaký bude ten letošní Food Fest a mým prvním dnešním milým hostem je hudební producent, skladatel a multiinstrumentalista Luděk Malár. Luďku, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny posluchače.
0: Co bylo hlavním podnětem, aby ses vrátil ke svojí autorské tvorbě? Protože ty ses v minulosti poměrně často staral o spousty jiných interpretů a na sebe si tak trochu kašlal. Dalo by se to tak říct, viď?
1: Bylo to tak, ale to bylo dáno tím, že nikdy jsem nechtěl moc nést svou kůži na trh a viděl jsem, jak to funguje. A vlastně ta doba, kdy ovšem rozhodovali velké vydavatelství a kde si plánovali, jak co půjde, tím nahrávala na to, že musel hodně podlízat těm vydavatelstvím a snažit se a plnit jejich podmínky a závazky, když to dnešní doba je jiná. Dneska si vydáš písničku a buď se líbí, nebo nelíbí. A můžeš ji streamovat, můžou ji slyšet všichni a písniční dnešní doba nahrává tomu, že je to víc spravedlivější a můžeš se dostat více jen.
0: No, absolutně souhlasím. Pojďme si poslechnout první ukázku z tvojí současné tvorby a já jsem vybral pecku s názvem Si moje Barbie, což je takový skvělý boogie. Jdeme poslouchat Blues for You v pořadu Rock Music.cz.
1: Tak si mi poslech.

0: Chci moje Barbie, to je současný samostatný single, nebo je to předzvěst nového řadového alba?
1: V každém případě je to i samostatný single. Já to teďka dělám tak, že vždycky, když dodělám jednu písničku, tak ji dávám do éteru jako single, protože není proč to schovávat v šuplíku. A v září by mělo být kompletní album se skupinou Blues for You. A počítám, že bude v říjnu by měl být křest alba a vlastně celý projekt jsem odstartoval tady těma singlama. Takže je to proto, že nechci, aby ležely singly zbytečně v šuplíku a pouštím je postupně do světa, ať o nich lidi ví.
0: Muzika, text, to je celý za tebou?
1: Ne, u toho bluesového alba jsem se rozhodl, že použiji texty jiné, protože muziku nemám problém skládat, tam jde tak nějak lehce sama, ale texty jsem vždycky musel hodně potit, aby nebyly hloupé a nebyly zase moc filozofické, aby to bylo něco mezi tím, tak vždycky mi to dalo hodně práce a tím se už nechci trápit, chci víc dát té muzice, tak jsem se rozhodl použít texty, které buď mají nějaký příběh, mám je někde v archivu a nebo jsem je objevil, třeba mám tady pár teďka dobrých krásných textů od mladé holky 18 leté, která skládá básničky a ty se mi třeba na to blues hodili. Pak je nádherný text, jsem třeba měl z roku 83, kdy jsme měli touhu s kapelou hrát koncertně. My jsme hráli v té době 10 let ve Švýcarsku po nejlepších hudebních klubech a začal nám dělat texty Jarda Wikrent. Ale když jsme zjistili, kolik vyděláme ve Švýcarsku a co bychom všechno museli udělat tady, aby jsme se dostali na koncertní pódia v 80. letech a jak bychom museli ohýbat hřbet, tak jsme se na to vykašlali a text mi zůstal samozřejmě v šuplíku i s Jardovým podpisem a tak jsem ho vytáhl a taky zhudebnil, takže tak to, každá písnička má svůj nějaký příběh.
0: Blues for You, to je v současné době kapela sestavená z profíků, nebo zatím název bluesového projektu, který bude i v budoucnu přinášet takovouhle parádní bluesovou muziku, jako teď dáváš dohromady?
1: Je to i projekt, zároveň je název kapely. Základem toho, aby jsi dělal dobrou muziku, je prostě mít kolem sebe lidi, kteří tě podpoří a na kterých vidíš, že jsou do toho zapálení. V momentě, že to někoho nebaví, tak to nemá cenu.
0: No, bez toho to nejde. Kde jsi to točil? Hraje to nebezpečně dobře, což jsme tu slyšeli na písni Si moje Barbie.
1: Točím to všechno ve svém studiu na Macové ve Zlíně. Studiu mám vybavené dobře a snažíme se dělat zvuk co nejlíp.
0: Dáme si teď takovou klasickou bluesovou dvanáctku od tebe a ta se jmenuje Pianista.
1: Tak to byl první single. Příjemný poslech.

0: To byl pianista od Luďka Malára a jeho skupiny Blues for You. Luděk Malár je tady se mnou ještě stále na telefonu. Luďku, co by naplnilo tvůj sen, s kým z toho světového ranku bys nejraději natočil album a nebo alespoň single?
1: Ježiš, tak to asi, to nevím. Jako samozřejmě každý má touhy. Já tím, že jsem hodně pobýval v Americe a jezdil jsem tam 20 let do poroty nebo 25 let, tak se znám ze spoustou muzikantů. Jsme kamarádi třeba s Jimmy Wilsonem, který byl klavirista a dělal šéfa kapely Paul McCartneyho a skladatele kolem Whitney Houston, třeba Alan Rich, Michael J., který dělal pro Kylie Minogue a Eminema. Takže vždycky měl jsem to štěstí, že jsem se ze spoustou muzikantů potkal, ale kdybych měl říct, kým si natočit single, no asi mám pořád i stará škola, ale asi takový Paul McCartney nebo Eric Clapton, to by bylo asi skvělé.
0: Já jsem si myslel, že tady ty dvě jména tam přesně padnou. I jsem je chtěl nabídnout, ale říkal jsem si, nechám tě mluvit, protože si myslím, že to z tebe vypadne samo. Tak pianista to samozřejmě dokladuje, ale jsi moje Barbie taky. Je to
1: a
0: tak?
1: No, prostě. Jestli můžu ještě, tak ten pianista má taky dobrou historii. Já jsem našel v archivu text a nevěděl jsem, od koho je, protože tam nebylo jméno. A já, když jsem dělal 25 let Czech Talent, tak jsme tam měli i autorskou soutěž. A z té autorské soutěže jsem si takové nějaké ty dobré texty schovával do archivu. A tohle jsem tam našel a zhudebnil jsem to, teda udělal jsem ten první single, ale říkal jsem s tím, já nemůžu vědět, dokud nezjistím, od koho ten text je, protože byl by průšvih. A tak jsem googloval, hledal, nakonec jsem fakt našel autora, je jim Tomáš Choura, který pak dělal pro Farnou, pro Věru Martinovou, takže není to neznámý člověk, a tak jsem mu to poslal a ten byl úplně nadšený, písnička se mu hrozně líbila a říká, okamžitě s tím vyjeď, dobré. Takže dopadlo to dobře na závěr.
0: Máme šanci přijít v nejbližší době na tvůj koncert? Je tvoje kapela Blues for You plně funkční?
1: Tak v této době zkoušíme. Chceme mít, protože dělám celý repertoár, tak bychom to chtěli mít hotovo do konce prázdnin nebo do začátku září. A v podstatě první takový koncert, kde představím kapelu a kde bude křest, bude 24. října v Zelenáčově šopě ve Zlíně.
0: Existuje nějaká adresa na tebe, myslím na internetu, kde bychom se dozvěděli další informace?
1: Ano. V podstatě www.ludekmalar.cz, jsou tam veškeré informace o mě.
0: Luďku, moc krát dík za pokec v dnešním rockmusic.cz a držím palce, ať se všechno podaří. Ta bluzovka, co děláš, je to návrat ke kořenům, ale zcela profesionální z mýho pohledu, tak ať se daří.
1: Děkuju moc, bylo mi potěšením a ať se to líbí a ať máte spoustu čím dál tím víc posluchačů. Je to skvělé se vracet do roku.
0: No jasně, děkuju.
1: Taky.
0: Tak, hezký den. My si teď od Luďka Malára a skupiny Blues for You pustíme ještě třetí ukázku. Ta se jmenuje Prokletý pátek. Poslouchejte.

0: Se Svihany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svihany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvihany.cz.
1: Mým dalším dnešním milým hostem je Vojta Daňhel, hlavní pořadatel jednoho z největších českých multižánrových festivalů s názvem Food Fest. Vojto, ahoj.
2: Ahoj Petře, zdravím taky všechny posluchače.
1: První otázka je úplně jasná. Kdy a kde se bude konat letošní Food Fest?
2: Food Fest 2026 se uskuteční na tradičním místě na fotbalovém hřišti v Želči u Tábora, a to v termínu 17. a 18. července.
1: Takže krásně o prázdninách už.
2: Je to tak, krásný letní termín. Doufám, počasí máme objednaný, takže věřím, že to bude skvělý.
1: Na letošním ročníku Food Festu zahraje jako jedna z hlavních kapel Tři sestry. Tak já bych teď od nich pustil jednu takovou pecku, která se jmenuje Bujará. Protože oslavy na Food Festu, doufám, že budou bujarý. Tak jdeme na to.
2: Jasně.

0: A teď přímo k programu. Jaký parádní rockový koncerty nás čekají v pátek 17. července?
1: V pátek zmiňovaný tři ségry, Olympic, Harley, to budou tak největší rockový nářezy toho večera. Na celý festival bylo celkem 4 stage, takže opravdu velký výběr. Letos to máme samý čtyřky, 44 interpretů na 4 stagech.
0: No a z těch méně známých, co ty zveš, budou jaký kapely?
1: Letos jsme dali prostor dokonce 8 kapelám, kteří se přihlásili do našeho kontestu a vybrala je naše odborná porota s celkem 102 přihlášených kapel. Takže určitě jsem zvědavý třeba na Primadona s Stýna nad Vltavou, Marie Rezlerovou z Liberce.
0: No.
1: A třeba v sobotu Thorax, Horizont, prostě z celé republiky se tam umístili kapely velmi zajímavý, Kontu a Frem.
0: A teď můžeme konkretizovat, jaký hlavní kapely nás čekají v sobotu 18. července.
1: Tak Panoptikot, Láďa Křížek s Krejzonem, takže legendární hlas český rockový scény. Samozřejmě Zlatý Slavík, Václav Nojt Bárta v čele Dimitry. To si myslím, že bude určitě taková třešnička na dortu toho sobotního programu, ale třeba fantastická partička, Valda Gang, prostě obří showmeni, jak říkám, opravdu spousta dalších kapel.
0: Mým dalším dnešním milým hostem je Jirka Urban mladší, tvůrce a hlava jedný z našich současných nejžádanějších rockových kapel, kterou je bezesporu Dimitry. Jirko, ahoj.
2: Ahoj, Petře, čau.
0: Vyhrajete na Food Festu jakožto hlavní kapela v sobotu 18. července, to jsem našel na netu. Tak pamatuješ si, jsem zvědav, pamatuješ si, od kolika hodin spustíte vaši bombovou rock metalovou show?
2: To je na začátek otázka docela výrazně těžká, protože máme tak 2, 3, 4 koncerty za víkend, takže samozřejmě tyhle věci si
0: nepamatuju,
2: tak to ti moc nepotěším.
0: Jo, no ale bude to určitě večer, že jo? Jako jedna z hlavních kapel nemůžete hrát v poledne, si myslím.
2: Ale člověče, nám je to jedno. My si užíváme každý koncert, jestli je to večer v poledne nebo odpoledne. Fakt teďkom je tak krásná energie v kapele a Vašek může utáhnout dav opravdu v 9 ráno, stejně tak jako v 9 večer.
0: No já si myslím, to je takový bejček, jako, který to takhle dává a je to úžasné.
2: Je to takový bejček.
0: Tak, budete tu hrát standardní festivalový playlist nebo tu dáte jakožto hlavní kapela, tedy o něco delší koncert? Jak je to s pořadatelem domluvený? Aspoň tady ty věci, další otázka na nic.
2: Děkuji ti za krásnou záludnou otázku. Nemohl jsi připravit něco, co vím?
0: Pokusím se další otázkou. Takže jasně, nevíš, prostě jestli budete hrát standardní hodinku.
2: Hrajeme všechny za nás nejslavnější a nejlepší písně, které jsme složili za naší kariéru skoro 25 letů.
0: Takže výběr hitů.
2: Tak, jak si DAV žádá, tak samozřejmě v plejádě těch festivalových kapel, který se točejí, tam spousty, samozřejmě každý se přijde pobavit a nechceš vlastně moc přemýšlet, chceš se bavit, chceš zpívat, chceš tančit, skákat a proto jsou ty best ofky podle mě pro tenhle ten festivalový set nejlepší.
0: Jo. Můžeme se od Dimitry těšit v nejbližší době třeba na nový single nebo na nový videoklip? To bys mohl vědět, ne? Tady to. Dobrá otázka, ne?
2: Nás teda, kromě těch připravovaných věcí, které určitě se dočkáte a chtěli bychom na podzim s tímhletím vyjít a myslím si, že to bude krásný, hrozně se na to těším, bude to trošku něco jiného, co ještě v Dimitry historii nebylo. Nicméně mezi tím ještě si odehrajem druhou část našeho společného turné s Rakajnem na podzim.
0: Dimitry.cz, tam je úplně všechno o kapele, tak držím palce, ať to funguje a na podzim se těším, až se potkáme tady v Rock Music CZ, v Rock Parádě a tak, jako teď už to víme, známe.
2: Přesně tak. Jirko, tak děkuji za zavolání, no. Zdravím posluchače i tebe, taky přeju hodně zdraví a hlavně, ať se všichni v pohodě a užívejte léto.
0: Tak jo, pozdravuji ostatní, měj si krásně, ahoj. No a my si teď dáme od Dimitry jejich velikánský hit a tím hitem je Adieu.

0: A teď zpátky za Vojtou Danhelem, hlavním pořadatelem festivalu Food Fest. Vojto, kromě hudebních zážitků si tu budeme moci užívat i spousty dobrot a pití. 17. a 18. přece jedeme do Želče u Tábora na Food Fest. Tak máš k tomu nějaký komentář?
1: No určitě, protože nejčastější záměna pro náš festival je food zde, ale my jsme opravdu psáni z té od slova fotbal. Takže vezmu to od toho fotbálku. Za prvý se to koná na fotbalovém hřišti. Za druhý tam fotbalový turnaj opravdu bude. Už máme přihlášených 12 týmů, takže registrace už je plně prostě obsazená. A v sobotu ráno, až se lidi probudějí po těch fantastických koncertech pátečních, tak budou moct vyrazit na skvělou snídani do areálu. Výborný prostě pivko do skla, tanková Plze. A u toho budou moct sledovat fotbalový turnaj, který bude souběžně hraný na dvou hřištích najednou. Takže toť vlastně k Food Festu, k názvu. A co se týče toho jídla, tak nebojte, pro všechny milovníky jídla budeme mít opravdu skvostnou gastrozónu. Takže zahrádka, slunečníky, sklo. A co se týče jídla, tak opravdu jsme festival, který si zakládá na rozmanitosti i toho jídla. Takže i takovej malý food fest to bude na našem food festu, kdy se můžete těšit na více jak 40 stánků s jídlem.
0: Ty bláho.
1: A na své si přijdou opravdu všichni, včetně vegetariánů, veganů a zkrátka všechny možné kuchyně, všechny možné druhy.
0: No to je parádní.
1: U kterých to samozřejmě začíná. Jo? No. Velmi si zakládáme na férových cenách uvnitř toho areálu, takže opravdu dbáme na to, aby ten festival byl prostě přátelský s těma cenama, takže přijďte, prostoru k ochutnání budete mít dostatek.
0: Pojďme ještě našim posluchačům, kteří si nás pustili až teď, říct, kde je možný zakoupit lístky. To je důležitá informace.
1: Nejlepší je navštívit foodfest.cz, kde vlastně máte aktuální informace o festivalu, můžete si projít provozní řád, informace o parkování, stanování. Tím, že letošní ročník má opravdu ambici stát se jedním z největších ročníků v historii festivalu, tak jsme přidávali nějaký parkovací plochy, takže jsou tam nějaké zajímavosti. Je tam samostatná záložka vstupenky, ta vás odkáže na NFC Tron a tam už zakoupíte vstupenky, parkování, stanování, originální merch a tak dál. Takže prodáváme prostřednictvím NFC Tronu. A pokud by přece jenom někdo toužil po papírový vstupence, tak máme krásný celobarevný DL-kový vstupenky. Prodáváme asi v 7 městech, takže na těch webových stránkách si najdete fyzický předprodej a v něm najdete veškeré informace o tom, kde originální vstupenku zakoupit. To je pro ty, co sbírají vstupenky z festivalu v originálu.
0: Ať přijde hezký počasí, ať přijde spousta lidí, a držím palce, ať se všechno povede tak, jak ty si představuješ se svým týmem. Měj se moc hezky a zas někdy někde ahoj.
1: Peťo, moc děkuju. Chtěl bych jenom dodat, těším se strašně moc, věřím tomu, bude to skvělý, přijďte, budem se bavit, protože o tom to celý je.
0: No a teď si dáme ještě Olympik a od nich Kámen, co se valí, což je pecka z jejich posledního alba Bombardiák. A Olympik si tu budete moct vychutnat. Celý jejich plnohodnotný koncert v pátek 17. července a samozřejmě na Food Festu v Želči u Tábora. Kde jinde, že jo, taky. Vojto, ahoj.
1: Díky, mějte se, ahoj.

0: ryze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků.
1: To byly Olympik a mým posledním dnešním milým hostem je Daniel Hnitka, zpěvák, kytarista a frontman skupiny Faustovy hračky. Dane, ahoj, vítej v rockmusic.cz.
2: Ahoj.
1: Faustovy hračky, to je plnohodnotná rocková banda, hrající i koncerty, a nebo si zatím sám a kapela je teprve ve vývoji?
2: No, tak zatím to vypadá tak, že vlastně to album se konečně dokončilo po té fakt nádherné cestě. Já jsem to někde psal, to byla taková jako procházka růžovou zahradou, kde je každý jabko úplně schnilý a pod každou sedmekráskou je stočená zmije.
1: S kým to dáváš?
2: A vlastně to vypadalo tak, že ta vize byla víceméně jasná, takže už pak jako to šlo tím proudem, aby se to hlavně jako nějak zhotovilo. Teď je to konečně hotový a teď se skládá ta kapela dohromady.
1: Takže ty jsi napřed udělal album?
2: Tak.
1: Natočil si věci?
2: Tak.
1: A na základě toho si vybíráš muzikanta?
2: Tak, přesně. Aha, tak to je. Jo?
1: Jdeme si poslechnout tvoje muziku.
2: Paráda.
1: Mě nezdrhneš, se jmenuje tenhle ten single. Tak jo?
2: Mm-hmm.
1: Že jo, vej, tak jdeme poslouchat Faustovy hračky.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Jak se jmenuje tohleto tvoje debutový album a kolik je na něm písniček a pojď nám ho představit.
3: OK, tak album se jmenuje Vlci a prasatas.
2: Co je prasatas?
3: To S je tam taková věc, kterou...
2: Množné číslo.
3: No víceméně, ale je to taková chyba, kterou jsme tam udělali omylem, když jsme to logo dávali dohromady.
2: Jo, jo.
3: A ono to tam nějak zůstalo a já jsem si říkal, tyjo, to není jako úplně blbý. Nebo jako je to tak blbý, že mi to jako hrozně
2: sedí. Že to je
3: sedí.
2: Dobrý.
3: Jo, přesně.
2: No, no.
3: Že je to taková jako stupidní třešnička. A rozhodli jsme se to tam nechat. Nicméně, album má 12 písniček, s tím, že jedno je intro, tak to bych do toho jako nepočítal.
2: No ale je to titul.
3: Jo, to no, zase jako patří to
2: uvádí
3: tam.
2: Uvádí tu desku,
3: tak,
2: jak si v život.
3: Tak, no. A je to takový něco trošičku jako pro holky, něco takovýho taky trochu ostřejšího, aby jsme tam úplně jako jenom nestáli jak tvrdý i na tom pódiu. A máme z toho radost samozřejmě, no. Jako trvalo to vlastně přes 2,5 roku to dát do téhletý finální formy, protože se to celý natáčelo u mě.
2: Hmm. Ty máš vlastní studio?
3: Jo, dělal jsem si to doma všechno, protože mě vlastně se nelíbilo, jak jakoby natáčejí okolní studia. Taky jsem měl samozřejmě omezené možnosti, to byla další věc, takže úplně nějaký Sono, že jo, jsem se nemohl samozřejmě dovolit. A hlavně já úplně moc nemusím takový věci, jako že něco se musí, něco se nesmí, což v těch studiích dost často je spousta třeba nevyžádaných rad.
2: A hlavně čas na to.
3: A ten čas, přesně.
2: Když to prostě v ten daný moment nejde, tak na to peču jdu na pivo.
3: Jo.
2: A hodím to tam druhý den, jo. Protože to je lepší, že jo?
3: Přesně.
2: Přijde i lepší nápad.
3: Jo, rozhodně, no.
2: Jo.
3: Rozhodně byl tam čas třeba na ty aranže přesně takhle, že jako přišel nějaký nápad, řekli jsme si, není to úplně dobrý a byla chvíle jako na toto zase předělat, no. Žádná hodinovka, jo, jako
2: ano,
3: předražená a tak dále, no.
2: Ano, takže a stres, nemám dál prachy a tady ty věci, velmi dobře to znám.
3: No, jako ta myšlenka byla taková, aby to bylo kompletně samostatný, nezávislý a free.
2: A od srdce.
3: Rozhodně, hlavně.
2: No, to je hlavně, ano. Ty jsi stočil všechny nástroje sám? Protože tady slyšíme bicí, basu, kytary. Tak jak tohle to probíhalo?
3: Jo, je to tak, no. Je to tak, že vlastně...
2: Tak jsi multi-instrumentalista, který jsi natočil napřed bicí, pak do toho dělal playbacky basa, kit a to, co bylo zapotřebí.
3: Jo. Ono jako takhle, ono to zní hrozně jako krásně, jako multi-instrumentalista. Já bych určitě rád řekl, že jako ty písničky jsou jednoduchý. Jo, jsou jednoduchý záměrně. Rozhodně jako nejsem nějaký egomaniak, že bych pak chodil a já jsem to nahrál jako na všechny písničky, nebo teda na všechny jako
2: ale nahrál jsi to,
3: ale jo,
2: a to je to důležitý.
3: Jako jo, to jako jo.
2: Máš okolo sebe už nějaký muzikanty, jak jsme si tu řekli na začátku, že je tady na světě album. A teď výběr těch muzikantů, tak můžeš tomu dát nějaký komentář?
3: Určitě, určitě. Už se jako by ta kupa těch magorů, jestli můžu použít ten explicitní
2: výraz. No musíš, protože ono to jinak není.
3: Tak už se to dává konečně dokupy, protože my jsme takový, že nemáme úplně rádi nějaký pózy a na bicí, tak máme Vojtu, Juřičku, ten je z Kroměříže až. Nevadí mu to, protože prostě to chce dělat. A je fakt dobré.
2: A to je důležitý.
3: Přesně. A je hlavně mladý.
2: Ano, ano.
3: Na basu je z okolí Havlíčkova Brodu Jakub Čálek. Tam takový vyhlášený pijatik.
2: Pípek. Rocker.
3: A teďka ta doprovodná kytara, ta je ještě taková jako otevřená, tam se teďka jedná jako s pár lidma, hledáme jako asi co komu bude nejpříjemnější, aby jsme si vyladili jako nějakou finální formu, ale už se to konečně hrne jako ke konci tohleto.
2: Tak fajn. Dáme si Zakletou od tebe, což je spíš pro čítí, že jo, než pro Hava.
3: Tak jdeme poslouchat. Taková bolestivá záležitost.
2: Faustovy hračky dneska po druhý.

0: CZ.
1: Jak to vypadá s videoklipama? Jsou nějaký k vidění a pokud ano, tak kde?
2: Určitě, tak videoklip zatím máme jenom jeden, připravujeme teda další, protože jsme se v tom neskutečně našli, že nás to fakt baví ta realizace, nejen jako kvůli tomu, že to prostě potřebujeme jako propagační materiál, ale k vidění je videoklip na písničku Karolína a je to na streamovacích platformách YouTube, Spotify a ty klipy, to je taková jakoby dobrá forma toho, jak jakoby ukazujeme to, co máme rádi, protože třeba ten klip na tu Karolínu je jako podle mě docela dobře ujetej. My máme rádi takový jako temný vzhled, takový ďábelský, ale prostě se srandovní nadsázkou, jo, jakoby podle nás ty lidi se chtějí bavit, nechtějí jako se trápit nějakýma těžkýma tématama.
1: No, samozřejmě, ano.
2: A to natáčení třeba to byla opravdu sranda, no, protože to se natáčelo prostě tak asi 1000 let starým domě, kde prostě byla spousta jako třeba renesančního nábytku prostě různých takovejhlech, jako bylo to prostě jak antikvaria, což nám se výborně hodilo, protože jsme ten klip chtěli černobílej s upírem prostě, tak to bylo optimální. Jsme tam přišli, jenom jsme chodili po baráku, sbírali jsme všechno, co se nám jako líbilo, tak jsme tam načančali všechno jako možný. A za co jsem třeba hrozně rád, tak, že všechny ty triky, co třeba v tom klipu jsou, tak všechno jsou praktické efekty, jo, nebo nějaká post jakoby produkce, dodělání. Mm-hmm. Není to žádná umělá inteligence, my máme jako všechno založené na tom, že to opravdu všechno si vymýšlíme, děláme sami, nechceme jakoby, když to řeknu blbě, se chlubit jako cizím peřím v tom, že si tady prostě za půl minuty vygenerujeme jako úplně ultra
1: klip. To říkáš správně, ale.
2: No, takhle. To vidíme.
1: Kdyby jsi mohl vybrat, s kým natočit single, kdo by to byl? A já bych jako asi jako věděl, ale nechám to na tobě.
2: No, já bych asi taky věděl, ale to úplně říkat nebudu.
1: Tak jsme slyšeli dva singly tvoje, že jo, nebo dvě pecky z debutového alba, tak mě to evokuje svým způsobem člověka, který je tady tomu soundu hodně blízký a který ho vlastně i tady možná i nastartoval.
2: Jako s tím, na čím souhlasím.
1: Alternativní rock, který tady předtím nebyl.
2: Rozhodně.
1: Věci.
2: Je to tak, jako samozřejmě ta inspirace, už když jako se to poslechne celý to album, tak jakoby třeba některé melodie a

0: šlo hodně jako svojí cestou.
1: No, dáme si sedmýho syna.
0: Super.
1: Třetí pecku od tebe.
0: Dobrá paluba.
2: A tak pojď. Kdo na mě narazí, smůlu má. A každý v okolí mě dobře zná.

0: kde najdeme kapelu Faustovy hračky alias tebe osobně na netu.
1: Opět na těch streamovacích platformách, jako je ten YouTube a Spotify, a jinak klasika, prostě Facebook, Instagram.
0: Já ti moc krát děkuju za tvoji návštěvu v dnešním dílu rockmusic.cz a držím palce, ať se daří.
1: Tak super, moc děkuju za
0: pozvání. A doufám, že se nevidíme naposled,
1: to
0: že budeš tvořit dál.
1: To si pište.
0: Měj tak. Se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou bude Petr Pečený a Martin Němec. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s vámi loučí Kusovka a vážné rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň, anebo tak ještě bye bye a píčaj.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát rádiu Čas rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rok, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.